0: V tem zmysle, vítajte k nám do Boranje. Što na čest dopňu pokazá termometr, vem ještě na maximálne 22 dženca bihu dňa ještě zalieze. A što ještě téme dženca rano nastupá, to vie byti najviac. Vítaj do Boranje.
1: Hej, do Boranje. No hej, také vedro, ja by rekla, ideálne zavúknenie včera šako je. No a ukupenské leto startovalo a to tiež tu budešenie, tu maja menujúce novú ukupenskú šulu, povovenskú šulu za povovania v Ladaniu, tam je so Lydia Mačijova včera vobladovala. Nosky sme včera tiež zonili ze Slepo, slepianská farárka v opušti, konc leta v osadu tiež o tom dženca ráno viace. A ladame do příchoda a na vesové věce měnujíce městru jim na příchodný folklorný festival v Užica klitu jeza so tak daleko. Včera je příhotovenský vůběk poličný přestavce prýný raz kokau, što jsou tam všitko v obrečeli tež o tom dženca ráno věce.
0: Co tam popečeš?

Počom nicu so čera potekim svojno živinski votreske zahajili student, ša přichodnišak maja ešte trochu kvile. Na Lipštanskej unii započne so nový semester 7. oktobra ze sviatočnej matrikuláciu a vopšonim vitajče k nám do Lipska na univerzitnem kampusu zmeja potom studenta možno so vôšim možnym, što ešte je dre vo sebe spočatne jara vážne so informovač. A to v běhu dopodnia, hač to popodnia, dvěma to bude a cioch je potom tuta sjatočná imatrikulácia Lipštanskej sukelnice na augustusovom namiesče. A je zobiš, ja tam tež nedy raz, to mestem 40 letio.

0: Lečije Kučik, srpski mozvos.
1: A dženca z dr. Lenko Šočini.
2: Svojim poslednjim rečnim kučiku sem vam, ljubi psiposluharjo, vo zestajenih verbah, kajž na psikvat nuc poladač, povedala. Kotrž vopsteja po njemskim psikvate ze samostatneho svočka nuc a popravneho verba poladač. Ve vopkadnej reči máme pak miestutými zestajenými verbami tujšto tajkých kajž durichič, sohinstupič, fortječ, nochbiežeč, ronzač, obsač, klošinč a tak dalje. Potajkým z nemskej předzvušku. Vo sebe silne rozširienej ste durich a hin. Durich dač, durich ječ, durich ladač, durich džeržeč, durich skočič, abo hin krneč, hin stajč, hin svušič a druhe. A připodla prajene, to nie je vosebitost serbščine, ale samsne zjav máme tež druhých menšinových rečach, kajž korutanskej slovenščine abo burgenlandskej kovaččine. Spisovnej serbščine máme viezo svojske serbske předzvočky, kajž pše, hy přeskočič, mesto durich skočič, abo votevzač za obsač, abo prečič za fortječ. Drude nie je předzvoška ani trebna, dokež zvúraznia so smier s prepozíciou. Za nikým biežeč, mesto noch biežeč, přes viesku ječ, mesto přes viesku durich ječ a tak dále. A za klošinč môže so napríklad prajíč s niečím vujnč. A radšo nech převerčíme, hač durich verčíme.
1: Tale praje dr. Lenka Šočic, srbským rozhlasu reče spytnica na srbským institúčitu ve mieste. 5 hodin 20. Sočasač menšinu slyšíče petinu s dženznejšími poistčemi.

0: Więc pisz nie dźgnie mój, dobrze się a tam koła mój.
1: To by znacz niech tu szkulitu, boko mik dżarzycz, ale czas piesia je pieczodzin je na cicci.
2: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Bettina Wenderutowa.
1: Dobre ranie. Honjo Wužiske kliniki wukubuja netko ladanski personal sami. Včera bu za to noa fachowa šula za strootniske povovanja votorena. Doromade posta vučomniku je do vukubvanja startovalo, dotaj su so z vulkoho džela drežanach vukubvali. Z regionalni povovanski šulurci dža přichodnoch fachovcov na polu ladanja za koronje a staronje tu honi Wužice džažeč. Ze samsnie przyczyny też niemska železnica swojskich fachowców hornikecach wukubuje, a to za dwa aż dziarzynie koliu. Kwalifikacyjski centrum tam drehiżo od 2024 maja tola z nowym wukubanskim letom su hornikecach szulu powiecili, kotry się netko toho runia posta wuczomniku swoje wukubanie započało. Slepianska farárka Jadwiga Malinková vo Puščilicach prinému decembri ze svojbnych přičín svoju dotalnú vosadu. O tým informovaše ona včera na svojim Instagramovým kanálu. Od klietušeho je nová dušepastoka ve vojerúskej koruni a je zdobom zamovita za sábske náležnosti evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepianské vosadže a je so tam celý čas tiež vo serbskosť sprucovala a docpiva, zobu rič za so bude do vedomia zvolaná. Kež včera praji vostanie vúboko zviazaná ze serbský holu, kotri šiše 3 mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastáva nové slidženský centrum za inovatívne tvarščizny. Centrum za tvarjenje a bydlenje Wužiskeho technologiskeho centruma Lautek chce dža klitu naleču votorič. Přetvorn jedyše je hale za přestrjencu k modernemu slidženskemu centrumi plače nekak 6 milionu euro a bus brunicovych peněz spichovane. Přichodži chce dža tam namestnje nasledne tvarske materialije kajž konop abo mineraliske mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineraliske polimery samo beton, tak projektuje zamoviči. Centrum dživa zromadnje z vysokošulemi, zavodami a slidženskimi laborami honije Wužice. Za Mezinárodný kulturný festival Wužica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájim za vobdělenje pokazalo. Kež rekne Katarína Jóková, dostanú oni netko naprašník, zo muža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jóková dále, zo signalizuje především všelaké organizácie CIOV svoj zájim na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při jortach na folklórny festival vobdžili so delegácia pod návodom Marka Guaria na nový týdžen Rudolštače na zetkaniu CIOV Nímska, kdež chcedža o možných kooperáciách s druhými klitušimi festivalemi Nímsky jednač. A to bych upovišče, kýž namakače týž na internetných stranách a našej dámotný app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Vostanje dženca, prevažne sucho, zdžela slunčne, zdžela tež trochu pokmurene, a to pri maksimalne 23 stopnjach.
3: Ničo ne šoke, tuž prejmoj dobru jezbu do džencniše srede, nedom peč, menšino, pa na po šestčech.
2: Serbski rozvoz.

Skupina Janka Hanka. Heute ist es wichtig, ich mache Programm, es ist eine Nudomsasser, Dobro Nalado, aber Petscher, Jean, wo ist immer Stürzsee? Heute Pferdesünki, Tschornadrasta, Pschewasch, ne Mujojos, Doimi, Wossami, Dodre, Jetaiki, Typiski, Napolat Festival, an Nuxtok. Die Schlitzer, Jessasasser, Pschewet, Troschko Menschi, Dre, Atolla, Biennalada, Kunst, Tüdenja, Kitro, Dobra, Praia, Saredoario. Nuxtok Festival, Jetaisch, Jednas, Naschich, Noos, Tschove, Wobrasach. Schako je to náš online format, kýž sladuje hýš raz na tu nabutamne zajímavý podauk abo svedžen ve Horní Vúžice. Nimo toho pobychme na staroměščanském festivalu tu ve měšče a predstajme nu žonopu kralunu. Dále zmieme impresie z Rožanta vo tamnišo vesného beach volejbulového turnéra a zladujeme do Hamora, kýž nastava vulky bateriu i skvát. Šoto votnitka online v našej app MDA Serbia a na našich stronách v internete. A ja netko podáme som myslách na nekajku dlhú jizbu, snač mysliče, tiež netko ešte raz na to, kak rejne bieše lieca dovolu. Dobranie pšie srbský rozvoz.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Honjo v užijske kliniki vukubuja netko ladanski personal sami. Čera bu za to nova fachova šula za strojodnijske povovanja v otorena. Doromady posta v učomniku je do vukubvanja startovalo, dotaj su so zvuljko džela drežanach vukubvali. Z regionalni povovanski šulu budušin irceđa prišodnih fachovcov na polu ladanja za korunje a starunje tu honi v užijcu džažeč. Ze samsne příčiny tež nemská železnica svojských fachovců honikecach ukubuje, a to za tva a zdrženie kolíu. Kvalifikacijský centrum tam drihížo od 2024 maja dola s novým vukubanským letom sú honikecach šulu povečili, kotriž je netko posta v učomniku svoje vukubanie zahajivo. Slepjanska farárka Jadwiga Malinková opuští lieca k prínemu decembri ze svojbných příčin svoju dotalnú vosadu. O tom informovaš ona včera na svojim Instagramovom kanálu. Od klietušeho je nová duše pastoka ve Vojeruskej koruni a je s dobom zamovita za sábske náležnosti evangelskej krajní cirkvi Berlín-Braniborská. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepjanskej vosadže a je so tam celý čas tež vo serbskosť sprucovala a docpiva zobu rič za sobule dovedomia zvolana. Keščera praji vostanie vúboko zviazana ze serbskej holu, kotriž ešte 3 mesace skutkuje. V Vojerecach nastáva nové sledženský centrum za inovatívne tvarštízne. Centrum za tvárenie a bydlenie Vúžiského technologického centruma Lautek chceďa klietu naliču votorič. Předvorne duše je hale za přestrenci k modernemu sledženskému centrumi pači nekak 6 miliónov euro a bu z brunicových byne spichované. Přichodže chceďa tam namiestne následne tvarské materiálie, kajž konop abo mineralijské mačizne vútvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelaké mineralijské polyméry samo betón, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadne s vysokošulemi, závodami a sledženskými laborami honie v Užice. Za Mezonárodný kultúrny festival Vúžica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájem za vobdelenie pokazalo. Keď rekne Katarína Jóková, dostanú one netko naprašník, zo môža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jóková dále, zo signalizuje predovšem všelaké organizácie CIOV svoj zájem na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otách na folklórny festival vobdžili so delegácia pod návodom Marka Kuária na nový týdžin Rudolštače na zetkaniu CIOV Nímska, kdež chceďa vo možných kooperáciách s druhými klietušimi festivalami Nímsky jednač. V septembre prevedú ve Vojeruskej kultúrnej fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kultúru subzorb. Nimo kreatívnych dživaničkov k serbskej drasče, riam a v umiestvu sú mestrujem tiež serbské wiki plánované. Festival vodmie so mestom Cieči Kroč, založba za serbský ľud zariadovanie podpiruje. Festival 5. septembra Cuk za serbskú kultúru a v umiestvo kolektív Vakuum sobu organizuje. A to bych upovieste, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanie sucho, pomročené žila pak tiež slunčné, maximálne 23 stopňu a vícik pšinže dženca takhle sriečne srieni ze zapada.
2: Toto je Žane Mylenia. Jeli vám nešto duce popuču napadne, potom nám to prajče, zazvonče Bettinu 7400, kýba so napísače nám WhatsAppu.
0: Serbský rozvoz.
2: 4,5 menšiny, ponad po sedmiche. A tole juli je Markus Moa, serbským rozvozu sredu ráno, 2. septembra. Vítajte k nám.

0: Kotzi starši maja prašenja na Rafaelovića zo, vona zme rečno hođenu za dorosčenih dženca radvorju vod na poštorjoch. Hač do napo pečih. Letuši domojnice Asič Zahari preprošuje přečelo a zajemcu na letni svedžen v rečnim njezdže vulkých džarach krabatovom vůdvore a tun budže dženca tun svedžen od poponja na poštorjoch a tam može če so tež v projekče a přichodnim letniku intenzivno kurza sapšinen formovač a so se s domojnikami a rečnimi trenerami rozmovič. V Kočinje punže jutce večer šestčih voto, kak dale se z velkom vopka džame, bude to debata v kravatovom lokom sveče Kočinje. A přeprose na to CDU. Poladame Donu Knic, tam zmija zaso svinjo rezanje a odpovedne vudživki so potom předáža a to od 8 do 6 na Smolicdvore Nuknice. Sobotu 26. septembra bude zaso raz komikova dživanička a to znova na Radvorskim dvorništu. Znate ilustrátor Štefan Hannuš zavedže šulerju 3. do 7. letnika do potajenstva rysovania komiksu a vy môžete svoje dzieťo ešte přizvíč hač do 12. septembra v riečnym centrume Vítaj. Jednače menšino ešte a potom bude 7. A tole júli je Liza Čornáková s Apkým rozhlasu.
1: Piacok kun se kila, zas nima tëgjen jet.

Apropos studovač, šoštojš ma z perspektivu s přichodom naslednosću w obswětom přirodu činić nauknu studenča Braniborskim městče Eberswalde. Do tutych wobuku menuci je se wusmieriła tamniša mezinarodna wysokošula za nasledne wujiče, kotraž ma tež wotnožki mezdrujim podstupime. A člesnistvo, předživanje drewa, ale tež hospodarske smire nastupajo naslednosć. Jara zajmowe studijne smire tam maja, v kotraž studuje viacač 2200 studentov ze všech možných krajov sveta. To so opravdu kytro jara vupvači, so tam raz rozladovač a byrneš jenoš na stronach v internetu, že on je mezinárodnije uni. Tuta však je tež přeušo požadana, tam povabí so viacač 2000 modostných zapomene rytke miestna za bachelor a master studij.

0: Mick Jagger, ja. Meist am Tisch, nat was am Jazz, atlet starry, kumpler, aus Kupine, Rolling Stones. Haja, Chesu, Sassoras, Schodali.
1: Ritschie Gutschik, Serbskim Rosso.
0: Agenza z Dr. Lenku Šočić.
2: Svojim poslednim rečnim kučiku sem vam, ljubi pši posluharjo, v zestajenih verbah, kajž na pšikvat nuc poladač povedava. Kotrž v obsteja po nemskim pšikvate ze samostatneho svočka nuc a popravneho verba poladač. Ve vopkadnej reči máme pak mjestutimi zestajenimi verbami tujšto tajkih kajž durih hič, so hinstupič, fortječ, nochbežeč, ronzač, obsač, klošinč a tak dalje. Potajkim z nemskej předzvušku. Vo sebe silnje rozširjene ste durich a hin. Durich dač, durich ječ, durich ladač, durich džeržeč, durich skočič, abo hin krneč, hin stajč, hin svušeč a druhe. A při podľa prajene, to nie je vosebitosť serbščine, ale samsne zjav máme tiež druhých menšinových rečach, kajž korutanskej slovenščine abo burgenlandskej kovačtine. V spisovnej serbščine máme viezo svojské serbske předzvočky, kajž pše hy přeskočič, miesto durich skočič, abo votevzač za obsač, abo prečič za fortječ. Drude nie je předzvuška ani trebna, dokež zvúraznia so smier s prepozíciu. Za nikým biežeč, miesto noch biežeč, přes viesku ječ, miesto přes viesku durich ječ a tak dále. A za klošinč môže so napríklad prajíč s niečím vujnč. A radšo nech převerčíme, hač durich verčíme.
0: Hi, Dr. Lenka Šočić, a tuto nie a ďalšie rečné kočiky na makače na našich stronách internete a v našej app MDR Serbia. Sedom hodin, sednačie.

Lister, Lister, Sajoji, Prethat, Spada, Nasemio, Bauki, Pschadu, Svoje, Bautschine. Tak so nemožeš so polis vukodžovač bez to, zamaštajke potom mezvoču. Rostu poprom rybe? Tam, když pobych před nekotrymi dnemi ja, tam nic, ale snano nemieše vone podzemskými cíl, tež dosť vôžno, tež so musel pravde

Kak bude, abo kajki bude náš přichod. To som náze praše ja teletne, tež měščanská biblioteka tu v Budešine. Kak miła ta poprom přichod, že vupadač, to činič, zoby ju hišče viace čitarju vúživalo. S takými a podobnými prašenými v obročichu so sobudživačáky biblioteky čera na čitarju v Radvorju. Bieše to štvorte a posledné zariadovanie Budešine v okolíne, Budeske v okolíne, na ktorom ždešovo prašenie, kak miła moderna biblioteka poprom vúpadač. Na každom ze štyroch zariadovaniu v obdeli so přerezne 5 zajímcov, tožno veľa vúpraj. Duči přijachu se mezdrujím přijomniše votorenské čase a zo dobia u biblioteka moderniša skutkovač. Nastorky zimaja so netko do koncepta, ktorýž so budeske mieščanskej ráže předpoží.

0: Polizias G.
1: Na autodrosse Styri ist so. Nije Lurano napo dživečich, pola bojchu a nezbožo stauo, wo so ma postaletne wodja LKW. Zisch ist mir drežane na autodrohu. Se smira zorica pšije, dalši LKW tež se zielom smir drežane. Nakvadni auče doso zrazu ste. Nichtu so nezrani nazbožo, škoda, kotraše nastava 15-10 euro. Lubušu su konc tydzenia paduši do domského zaliezli asi elektriske nastroje před okno zestajeli zobychuje voto zali. K tomu pak potom viace přišlo nie. Vecna škoda 1000 euro, dokiž su paduši okna a durje obškodzili. Ve Vútach su tež paduši zarodkách popuču byli, jedn rota su skuncvali a hádžicu a k tomu slušace alu krosno hodnače 300 euro pokradnili. A ve fitnessovém centere ve Vojerecach, tam je 30-letný punželu večo, kytro negativne napadnú, on by očividne napitý a vorožeše sobodživačeriu, či potom policiu zazvonichu, tež zastojniku muž vorozy a so nezminy, kajš přikazane, policistša jeho přemochu a zvistšichu nimalie 2 promille alkohola, muž ma netko viacore pšenženia na konče, kotrišla Maso Zamovič.
2: Zromadnje sme mladzi, zromadnje sme starši, tu je sam sne puč nam viesty. Sam pak njemo sonič, sam tež noc ješ nam

Toto nedželu potekim so přichodny dojnt kraja Saksko-Anhaltske rozsudži, do kotros mera kraj pojedže. Štú zmeje politický vliv na šitke vážne prašenia a rozsude, a štú budže prini muž. Magdeburgským krajnym semia a štodre budže moc vúskutkovač na dobro, toto zjasko a kraja. Štú zmeje 2 miliónnej vôbydlerju kruče v Hošči a budže tam postajovač. Faktu je ček všetkých možných kandidátov a možných čvonov v přichodnom krajnom sejme v Magdeburgu namakače v ARD Mediatece. Produkoval je tutun vopšerne a voprože názorne rysované faktu je ček. Fakt ist der Faktencheck MDR Televizia.

0: Je do wukubwania startowało, dotal su so z wulko hodzila dreža na wukubwali. Z regionalnej bohovanskej šulu chcedža přichodnoch fachovcov na polu ladania za koronie a staronie tu honi vúžice džažič. Ze samstneje přičiny tež nemská železnica sve fachovcov honi kecach wukubuje a to za tva až žaženie koliu. Kvalifikacijski centrum tam drehižo od 2024. maja tola z novým wukubwanskim litom su honi kecach šulu povečili, kotriš je netko to runia posta v učomniku svoje vukubvanje zahajivo. Slepjanska farárka Jadwiga Malinková opuští Liecak pri njemu decembri ze svojbnych přičin svoju dotalnú osadu. O tom informovaše včera na svojim Instagramovom kanálu. Od klietušeho je nová duše pastorka ve Vojerovskej koruni a je zdobom zamojita za serbske náležnosti evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepjanské osadže a je so tam celý čas tež vo serbskosť sprucovala a docpiva zobu rieč za sobole do vedomia zvolana. Keštera praji vostane vúboko zviazaná ze serbskej holu, kotriš ešte 3 mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastáva nové sledženský centrum za inovatívne tvarščizny. Centrum za tvarenje a bydlenje Wužiskeho technologiskeho centruma Lautek chcedža klitu naleču votoreč. Přetvornje duše je hale za přestrjencu k modernemu sledženskemu centrumu je pače nekak 6 milionů euro a bu z brunicových peněz spichovane. Přichodže chcedža tam namestne nasledne tvarske materialie, kež konop abo mineralijske mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineralijske polimery samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadne z vysokošulemi, zavodami a sledženskimi laborami honije Wužice. Za Mezinárodný kultúrny festival Wužica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájim za občelenie pokazalo. Keš reknú Katarína Jokova, dostanú one netko naprašník, zo môža sa za festival požadač. Vo sebe zveselať se je, tak Jokova dále, zo signalizuje především všelaké organizácie ciov svoj zájim na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otách na folklórny festival občili so delegácia pod návodom Marka Koaria na nový týdžin Rudolštače na zetkaniu CIOF Nímska, když chcíža o možných kooperáciách s druhými klietušími festivalemi Nímsky jednač. Kun stýdženia převeduje Vojerovskej kultúrnej fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kultúru Subzorb. Nimo kreatívnych dživaničkov k serbske drasče, riam a vúmiostvu sú mestrujím tiež serbske viki planované. Festival vodmie so mestom Cieči Kruč, založba za serbský ľud za riadovanie podpiruje. Festival 5. septembra cúk za serbskú kultúru a vúmiostvo kolektív Vakuum sobu organizuje. A to běchu naše dženstniše pověště, kýž namakače celý den tež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vědro.
0: Dženca přečená slunčný úpada, trochu věcika ze zapada výzda, hevák dys a dys mročavka, ale vostaně sucho.
2: Na počach v naši neposredne končenie šodere beži a jeli ještu tam popuču. Na A4 sme Frankobrod mi s drežanami letaniščom a drežanami helerauom tam stejen vyskač a další na B8.10 v Viazonce na smir Vopaka.
1: Serbský rozvoz.

0: Michaela Melzerowa, Serbskim Rozbosu, Sredorano, Dzewicz, Ponapo, Dzewiczyche. Budešin poteki ma netko dalšu možnost švukovanja strotnistve. Honjovužijske korunje su čeranu povansku šulu za ladanske povanja votiorili, kaj smo šak čerajžo pojščah svišeli. Šula startuje ze spusta, šularimi, ki so na ladarku abo ladarja vukovuja. Ljudja mačijo je si no rumnost, če hižara svobladava, a zvučaku Matildo Šahtenece smišec porečava.
1: Hi.
2: No? Ale pojďme o priky.
3: Matilda Šachtenec je mestem džesač let vúčaka za vukovanie ladarjo a ladarky. Poprom šinže zvukovanské služby a jeso, kaž sama praje do ladanské vúčby zalubovava. Ona vúvúčuje vodnitka 50 šulerjo na novej povovanské šuli honjovúžiských korunjo.
1: Musíme nekaj v našej ladanských umnošči tu stemo, a musa jara veselimo za naše učovnice. Možemo tu vitač v našej novej ladanskej šuli. Haj, oni budžja z tabletami, z interaktivnimi taflami vučič a možja z novu ladanskih modelah zvučovač.
3: Modele leža v originalnih korobnih vožah a maja vulkost čvojka. Na nich hodža so šelake ladanske kroki zvučovač, pokaza Matilda Šachtenec a vočini korpus klanki.
1: Haj, možemo tu vočinič, tu priki, a na vutrobu ladač. Možemo ladač, što ona ma, kajš, to reka drukošvure, dekubitus. A tam možemo tež vele z našimi šulerjami činič.
3: Šulske vukubvanie je jara na praksu vusmirjene. Zi leta traje, pšitem so 4-6 tyženjo v šuli v Budešinje a faza v praksi vodminja.
1: Najväčša ličba je v OLK, v Koroni, potom mamo tež v Vujke Dubrove, mamo v Biskupice su jara viele, a tež mamo šulerjo v Zaromju.
3: To išto spousta nuačku je socialne leto v Koroni absolvovalo, abo tež praktikum. Poabienje by viac hač miestnú. A maja plánované kletu cí riadone votorič.
1: Mo treba ma šelak mladých ľudí, ktoré štež ladaniu dále vúvia. 80% sú holce. Ja myslím, že holce ešte sa také pravo nesvieria. Ladansku zvúčbu haj, vúknič. Mo treba ma viac holce, abo viac mužojo v ladanský dživa.
3: My s novými šulerimi ste i mladý muž. Za neho je to prvný džin v novom živenským votrysku jako vúčomník.
4: Dobre, aju. Ja sa veselú na vukovanie.
3: A to však je najlepšie vúmenenie za štát do vukovania na novej povovanské šuli za ladarjou.
0: Ľudia mačejú a pobe v novej ladanskej rumnosti, tudež je šuli, že již vukovuje mezruji Matilda Šachtenec Mišec, modostných na ladarja abo ladarku. Fota z novej šule a ďalšie informácie k téme namakače na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia, tam sme tiež artikel z impresiemi za vás zestajili.

0: nábožné slovo.
1: Makito Malink ze Slepoho.
2: Je ve poradku ľudí v videových rách morič? Videové ry sú za mnoho ľudí všedná zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamných so pak tež vojuje, so virtuelní přečivnice zrania, abo so ma moria. Teodla staj so prašne, sú tajky ry z křesťanského vida v poriadku? Biblia vujasná, so je čvoeské živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kojže živenie neparujomne. Vyzo so v videových rách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila so jenoš na jedný v obrazovce. Přiušim, môže so prašeč, kajku skutkov nož tak ry na nás maja. Sú jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučíme so přesto na moc ako ništo normálne vidieť. Vodmila nie je najskýry za kojždého človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a vopravdžito šu rozeznávač. Tamných snano negatívne vobľivuje. Teodla, že snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a vobľivuje vona môj vopkat s tamnými.
1: Hej dole, praša so Keto Malink ze Slepoho v nadoku a zamovitos či srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. A tute jeho a dalše nábožne svoa namakače tež na našich stronach internete a v našej app MDA Serbia.

0: Zora, so byli serskese okovo přiwuka a Janšojc ve šuch mediach ve Nimski. Pla přepinárnje na Nimski umspanwerk a pla Janšojskije milinárnje jobu nadpad na zastaranje z milinu. Krotke spnieše na Nimski kurzschluss ve Janšojskij milinárni a bucha dva ve přepinárnji su zabirali luži. Stefanie Krautzeutz zespomina, co jo až doninta znate.
1: Mit Detonatio a Raketo jo zora neperi bylo to grono ve prednych poistschach a mit Sabotage při Janšojskij milinani. To netefi kompletnie. Což miastem jo znate, jo jano to. Ve přepinani miaze turnuom a přilukom jo se zora nadpad stal. Ve te přepinani se rozdzielio milina za naše strony a tyke nadregionalnie. Nestatkaje su večulic bu buchadlo přisynjali při přepinani, byt raketu pak žož nijovici to glono. Viče akterizma s takim nijo se stal, abo nanimini nijo s úspěchom byl. Dla toho teke nijo to zestaranje z milionu bylo přetegnone. Te buchadla su nestatkaje sebie sami ugetuali. Jim jo se ražilo, vyživé materiál sčiliš do převeda z úsokim napnešim. Na taki pad jo ve dvima padoma přišlo ku krotkemu spnišiju. Janšojski milinani jo přes ten nadpad jednom bloku upadnula technika, rozpšaviju naše kolegi vet antene Brandenburg. Policaja išči nio namykala viniku. Teki jich motive su nadali neznate.
0: To jo šukno, což miastem jo znate vet corašnego njestatka pla přibuka turnua. Stefanie Krautzeutz jo se za vas obgoniwa.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Jeden Kandidat za mjestno župana ve župje Dolna Łužica. Serbska faralka opuścił z Lepe, a weda ve Bramborskej bużo trosza te a dalszne teme. Nenta ve drobnem a ojo Grigor Klim dobrożyn. Michael Apel kandidirio ako župan za domovinsku župu Dolna Łužica. To je dał kwieści serbskiemu programaju. Do tych miestio ven jadnočki kandidat. Wenn so metzowaš kontakt do westych kubku a towaristwo, rono tak co diskusio nastarcisch vo internech strukturach domowine a moderirovaš diskusio vo novem dolnoserskim kulturnym centrumie, tak Apel. W roche buzu bydlicego Apela jo domowinske župne przecedarstwo woni komisariski ako župana uzweliwo, potom aż jo Peč Šurman se z amtom rozžognoval. Na gvone skromaženje župe 11. septembra majo delegirovane cvonki svojega župana uzveliš, išči jo možno až teke druge za to mestno kandidiruju. Serbska fararka Jadwiga Malinkova opuščijo slepe ako vesadnu fararku. Po 12 letach buža konc novembra přeciš z teje vesade, venažo z privatnych a familiarnych pšicinov, venaž jegne do Budyšina a buža nadregionálna serbska fararka a teke duše pastorka ve Vrecach ve Choroni. Serbski úbjak v okresu Sprivenysa má nový cvonk. To je Steffen Kubicki ved AfD, Gronny Konstanze Kubina, venajo mediova pjedarka okresa. Žinca jo zapšavim kšiju se předstaja švetom gremiumje, jo pak zadorane, to předstajenje bužo se dalšne raz staž. Kubicki jo cvonk AfD-frakcije v okresnim semje a tam pokvadnik uše togo venjo cvonk krajnega sema ve predstupimje. Veda ve Bramborskej bužo droša, to je obzamknuvo krajne knježarstvo. Tarife za uživanje vede nimski vasanutzungsentgelt deje vo 20% stupaš, regula deje pvašeš ved pšiducigo leta. S tim deje predna raz po živješ letach košte se pšimeriš šednje stupajucim koštam. Tak buža pvašeš kubikove metari spetneje vede 13,8% košte za pitnu vedu stupaju na 12%. Novo jo až pvašizne deje ved njenta kušte 5 leto stupaš. Ved 2007 a 2006 deje teke predna raz görnistvu ve pšede zeša za vedu zapvašiš. Rolnikarstvo ma akle za dvije leše s preušenim liceš. Jednotlivé obedlarje mogu až do 3000 kubikovih metari zadermo ved plumpaš, na tom nejo se nic minivo.
0: Jadro.
1: Žinca se vedmijo s vincov s mrokavami, při spedobných 22 gradách dešč nejo žinca pedla, zato šegno víče, jednotlivé deščové mrokové přes kraj, lokálně mežo se pepadaš, a to víče při 23 gradách a vedpůdňa po žilu mecnem většiu z petvěcora. Pětk bůžo zase šoplej, 27 gradů groni větrova připověš, ale rovno tak stupa zase šansa na pegrím a dalšný dešť.

0: Glukoszynia.
1: A nasze glukoszynia dużynca do lipiego. Błoszański oryginal. Przewodnica a moderatorka Marlene Jedroa jo nasza narodninarka. Pieš a 70 let svíši vna žinca a k tomu přijdu dobre žicinja z bvotu. Strobotu a elan demeš za přijduce živinske leto a nadale dobru launu a vjasove smekotanje na gubje. Teke z redakcije ho přijdu nejlepše gratulacije, žicime dale vjele vjasela při přigotovanjach literarnego ubežovanja za žiči v Bokovach. A Juliane Nadpor spiva žinca tu narodninsku štucku Svinco schada.

0: Zora, so byli serskese okovo přiwuka a Janšolc ve šuch mediach ve Nimski. Pla přepinarnje na Nimski umspannwerk a pla Janšolskie milinarnje jobu nadpad na zastaranje z milinu. Krotke spnieše na Nimski kurzschluss ve Janšolski milinarni a bucha dva ve přepinarnji su zabirali luži. Stefani Krautzolc ze spomina, co jo až doninta znate.
1: Mit Detonatio a Raketo jo zora neperi bylo to grono v prednych poistčach a mit Sabotage při Janšojski milinani. To netefi kompletnie. Co šmiastem jo znate, jo jano to. V přepinani miaze turnuom a přilukom jo se zora nadpad stal. Mit die přepinani se rozdzielio milina za naše strony a tyke nadregionalnie. Nestatka je su večulic bu buchadlo přisynjali při přepinani, bet raketu pak žož neovici to glono. Viče akterizma s takim nio se stal, abo nanimini nio s uspěchom byl. Dla toho teke nio to zestaranje z milionu bylo přetegnone. Te buchadla su nestatka je sebie sami ugetuali. Jim jo sražilo, vyživé materiál sčiliš do převeda z usokim napnešim. Na taki pad jo w dwiema padoma přišlo ku krotkemu spnišiju. Janšojski milinani jo przez ten nadpad jednom bloku upadnula technika. Rozpšaviju naše kolegi wet antene Brandenburg. Policaja išči nio namykala viniku. Teki ich motive su nadali nieznate.
0: To jo šukno, což miastem jo znate wet corašnego njestatka pla přibuka turnua. Stefani Krautzolc jo se za vas obgoniwa.

0: Glukoszynia.
1: A nasze glukoszynia dużynca do lipiego. Błoszański oryginal. Przewodnica a moderatorka Marlene Jedroa jo nasza narodninarka. Pieš a 70 let svíši vna žinca a k tomu přijdu dobre žicenia z bvotu. Strobotu a elán demieš za přijduce živinske leto a nadale dobru launu a vjasove smekotanie na gubie. Teke z redakcie ho přijdu nejlepše gratulácie, že cime dale viele vjasela při přigotovaniach literárnego ubežovania za žiči v Bokovach. A Juliane Nadbor spiva žinca tu narodninsku štucku Svinco Schrader.